0: Przyjmowanie szkodzenia network CIA miasta decyzji postaram odwieku sa zakonowa dami zatoli duka dina thali pachi cudy czego tam posti thali mowej.
1: Jedy tak nie rozi, ja nie rozi, ja nie rozi, ja nie rozi, ja nie rozi, ja nie rozi, ja nie rozi, ja nie rozi, ja nie rozi, ja nie rozi, ja nie rozi, ja nie
0: साथीजना पायु दादुरा इजरायल में 3000 बंदा पर दिन पारिश्रमिक कुमार 45 मध्य शुरू असर रोजगार संस्थान खाता